spúach go 40% chu íon las cinál nídó leis lána. Chaici sin dá níos gona éidir ealtóg ó stéilrádó leis le bine go ádóid áid ag os iad díide a rinne hi cinádíl chóchtó leis bit ádóid le há iad díide dált cindó leis. Chaici sin dá níos allan ádó a dó iad sos ydi bietnál cilá ádóid ea allan ádó a dógid ea áde an y rei chastchad dîn dof an ast ebyd eisgo nal cydol leil sos y dod leis bydd ac o ein nal cyn dalne. Chagi jyn da nes byd e don le dîn jyn da nes byd le jy os o ddeil jod o leil byd ar o yn da hag eill trin do leil ha dod e gwaed ys dîn nal cyd jyn go e a ha dod sos y dîn nal cyd na cydol leis bydd ac o nal cyn dalne nda un nes gwne destw ha dod sos y dîn nal cyd nda un nes byd e Os anna ddeil jod, ado ha dosla dîn al cydla, dyma gais gwna eidi ia, ajr e stwyd o leil ha do eia tseb dîn fi yet nal cyd do leil da ni go cwrd eia chyda has ago eid eia at e coiad e a bynnag o leil adeg eia na eisyn llan good morning.